je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Tuba! Moja tuba! Moja tuba! Pozor!

Keď Ježiš opustil Týrsky kraj, prišiel cez Sidon, zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja 10 mestia. Tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Efata, to jest, otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježiš, aby nikomu nehovorili, ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náramne žasli hovoriac, všetko dobre učinil, aj hluchý.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: blízku, mám strach, z čeho to už víš.
1: Už to víš.
0: Ten úsměv jí sluší i

jak poznáš hrníček. Kam jsem ti nalil čaj? Za oknem projel vlak, vodou už prošel var. V nádobách

jak se dá zvážit s ní. Když padá na rybník, studí psi na uších, sype se